0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Rádio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Urč

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. V Mladé Boleslavi na Celně začíná vznikat nový sběrný dvůr. Přinese výrazné zlepšení podmínek pro nakládání s odpady. Celkové náklady projektu dosahují přibližně 60 milionů korun bez DPH. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi u stadionu a 17. listopadu by se měla otevřít v sobotu odpoledne. Pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace, měla by tak být znovu otevřena pro dopravu třída Václava Klementa v celé délce.
0: Sportovní servis.
2: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy americké a Kanada. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop je naplánován na 21. hodinu. Tolik zprávy, pojďme za muzikou.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Zapo.

0: Ahoj, hezké ráno, je tu čtvrtek s datem 11. června. Od mikrofonu vás zdraví Roman, doufám, že si to užíváte a že budete i nadále v dobré společnosti. Ve společnosti Mladoboleslavského rádia MB. V 9 hodin nám začne další dopolední rozjezd. Chtěl bych vědět, kolikátý už. No, přeci jen rádiu MB bude tento rok 7 let. A už 7 let pro vás dopolední rozjezd vysíláme. Tak nějak to spočítat, no, každý všední den. Těžký, do toho se teď pouštět nebudu. Pojďme se pustit do další muziky, za malou chvíli Marek Ztracený, také Aháče si dáme. Vize tady bude moje oblíbená, Wait. No a samozřejmě v dopoledním rozjezdu se budeme bavit o Survivoru, známe vítěze, a také o fotbalovém šampionátu, který právě dnes začíná.
1: Radio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: MB, přeju vám hezké ráno, svátek dnes slaví Bruno a také Barnabáš, tak pokud nějaké znáte, tak jim nezapomeňte popřát. Já vám posílám další skvělou muziku, co se hodí takhle po ránu, si myslím, že klidně love, sex on the beach, co může být, erotik, posílám, no.
1: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

0: Tohle byla Madonna na rádiu MB. Přeju vám krásné ráno. Už za malou chvíli začne dopolední rozjezd, tedy úderem 9. hodiny. Přátelé, včera jsem zkusil po dlouhé době dát na stranu mobil a jít do postele s tím, že nebudu koukat právě do mobilu a poslouchat videa, tedy různé podcasty nebo seriály a tak dále. Lehnul jsem si a po krátké chvíli, asi po 10 minutách, jsem to celé přehodnotil. No, pustil jsem si seriál Přátelé, poslouchal jsem to, zase mě to rušilo asi do 2 do rána, ale já bez toho prostě usnout nedokážu. Jestli máte nějaký osvědčený recept, klidně mi ho napište do chatu na našem webu, také o tom se dnes dopoledne budeme bavit. Mobilní telefon před spaním. Jenže já si to bez toho bohužel neumím představit. Chtěl bych, hrozně bych chtěl lehnout si a usnout, jako to má třeba kolega Luky, pokud dnes dorazí do studia, tak se ho na to zeptáme, ale já si lehnu, začne to šrotovat hlavě, všechno možný, a prostě neusnu. A třeba hodinu, třeba dvě. No, tak jak to máte vy, klidně mi písněte do chatu na našem webu. V dopoledním rozjezdu o tom ještě dáme řeč. Teď posílám Fun Factory.
1: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: No, 90. jsme od 1. června hodně přidali, doufám, že se vám to líbí, ale nezapomínáme i na další muziku. V dopoledním rozjezdu ji budu servírovat, tak si na to počkejte. Přeju vám krásný a pohodový čtvrtek.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě

0: teď.
1: Pěkný den. Mladoboleslavská Klaudianova nemocnice včera slavnostně převzala nová vozidla pro domácí péči. Jedná se o vozy Škoda Fabia. Tato auta pomohou poskytovat kvalitní a dostupnou péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Sportovní servis.
1: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: milovaný dopolední rozjezd je konečně tady. Nejlepší muzika, skvělé devadesátky, info z Mladoboleslavska, ale i ze světa. To nejdůležitější se od nás prostě dozvíte. A u toho vás budeme nabíjet pozitivní energií. Svátek má Bruno a také Barnabáš, všechno nejlepší chlapy. Ještě zajímavost, tady mám právě 11. června, ale roku 1911 byl založen fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Tak jdeme na to, čtvrtek si pořádně užijeme do 12. u mikrofonu Roman.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel

to, tak Survivor vyhrál oťas. Tak u nás doma přítelkyně přála právě oťasovi, já teda Kristýně, a kamarád mi psal, že to přálo Lukymu. Takže každý z té poslední trojky měl asi hodně svých fanoušků. Já si přál, aby to prostě poprvé vyhrála právě žena. No nevyšlo to, no. Co na to říkáte vy? Klidně mi opět pište do chatu na našem webu www.radiomb.cz. Najdete tam chat a my jsme online 24/7. Já jsem poctivě letos viděl opět každý díl Survivoru. No, Otakar teda bere 2,5 milionu korun a k tomu, aby toho nebylo málo, také auto. No, nezbývá než pogratulovat.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: One More Time jsme si hráli v dopoledním rozjezdu.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
0: No do krásného léta to má daleko, co si budeme, ale zase tak hrozné to není. Pohodička, čekejte proměnlivou, spíše velkou oblačnost během dne, zejména odpoledne přeháňky nebo i bouřky. 15 až 19 stupňů.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii. Radio MB.

0: Pokračuje dopolední rozjezd, přesný čas 9 hodin a 50 minut. Tak si to představte, tuzemská fotbalová scéna zažívá obrovský otřes. Slavia Praha a Slovan Liberec se podle informací deníku Sport včera večer dohodli na obchodě, který svými finančními parametry s největší pravděpodobností přepíše dějiny české nejvyšší soutěže. Do Edenu míří dvě hvězdy severočeského celku, NG Nguessan a Diakité. Součástí dohody by měla být i hráčská kompenzace. Hodnota celkového obchodu by měla s jistotou přesáhnout 10 milionů eur. V zákulisí se ale hovoří až o astronomických 12 milionech eur. Jednalo by se tak o 6. a 7. letní posilu sešívaných. No uvidíme, no. Pojďme dál, včera nám psala posluchačka z Bakova, chtěla zahrát píseň a já se teď kaju, protože včera nám těch zpráv přišlo více a tahle mi unikla. Takže ostuda, posluchačka chtěla zahrát jen tak pro posluchače a také pro mě a já jsem to přehlédl. Obrovská ostuda, také právě pro ní, kdyby náhodou poslouchala. Umpa lumpa.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 90 na rádiu MB za 3 minuty, je tu 10. hodina. Užíváte si čtvrtek s datem 11. června. Tak fajn. Teda ne, tak fajn, tak fajn. Tak fajn, jakože další muzika.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezký den, kostel svatého Jakuba v Mnichově Hradišti slaví kulaté výročí. 300 let od vysvěcení připomene slavnostní sobotní program. Součástí bude od 15 hodin představení publikace o historii místní farnosti a kostela. Dále pak také přednáška a v 18 hodin na faře koncert zvonků. Pokračujeme v Bolce. Středisko osobní hygieny v areálu domu s pečovatelskou službou na Radouči čeká kompletní rekonstrukce a modernizace, protože současné vybavení už neodpovídá dnešním standardům. V tomto týdnu bylo staveniště předáno zhotoviteli. Stavební práce mají být dokončeny do 10. srpna.
0: Sportovní servis.
2: Naši fotbalisté zápasem s Koreou vstoupí do mistrovství světa v Americe. Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu kouče Miroslava Koupka. Zítřejší utkání začne ve 4 ráno. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Tohle byl Tom Grennan, hezké dopoledne. Téma mimozemšťanů fascinuje velkého amerického režiséra Stevena Spielberga od mládí. Mě taky, co vás? Právě Steven Spielberg se k němu v bezmála 80 letech vrací filmem Den odhalení, který dnes vstupuje do českých kin. Budeme se točit kolem utajování důležitých informací, konspirací, poradnosti, korporací napojených na vládu a celkově kolem nedůvěry lidí v instituce. Televizní rosnička v tomto filmu Margaret při předpovídání počasí v přímém přenosu vlastně dostane záchvat, při kterém mluví cizími řečmi i jazykem, který nikdo nezná. Nervové zhroucení, to si myslí lékaři i její přítel, ale Margaret netuší, co se to s ní děje. Už dnes v kině, přátelé, ale teď vážně. Co když už jsou mezi námi? A co když je to právě ten, který je teď zrovna proti vám? Bacha na něj.
1: Špatný signál. My jsme všude. Radio MB. Ano.

0: čtvrtek 11. června si dáváte dopolední rozjezd. Hezké dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Na Mladoboleslavsku se nám pořádně zatáhlo, ale muzika ta zůstává skvělá. Klidně nám napište, pokud vám můžu zahrát nějakou tu vaší. Napsal nám Martin, nechcete ranit zahrát, ale zprávička hezká. To je prostě super, jak u vás často zazní něco, něco skvělého, na co už člověk zapomněl. Díky za to, Martin. Veď, Martine, to se nám taky líbí. A sleduj tohle.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Krabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Na Mladoboleslavsku prší a teploty spadly na 14 stupňů. Čekejte nadále proměnlivou, spíše velkou oblačnost, během odpoledne rovněž přehánky nebo i bouřky. A nejvyšší teploty pro ten dnešní den 15 až 19 stupňů.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

To počasí se nás snaží trošku uspat, mám dojem, dobrá, chvilku zvolníme, dejte si klidně 5-10 minut po hodindu, je důležité na malou chvíli jako tak trošku vypnout, za chvíli to zase hezky nastartujeme. Jsme Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: personalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: Play DJ Bobo na rádiu MB. Hezké dopoledne, všichni si přejeme, aby válka na Ukrajině a také v Iránu skončila, aby nebyla žádná na celém světě nejlépe. No, místo toho si dnes můžeme přečíst, že Trump vulgárně hrozí Iránu vybombardováním, pokud nepřijme hned dohodu, že Teherán zavírá Hormuzský průliv, o tom, že Tchajvan vypálil rakety směrem k Číně, anebo o tom, že Irán připravuje atentáty v Evropě a Americe, tvrdí Spojené státy americké a jejich spojenci, včetně Česka. Tak kdy už konečně bude klid? No, uvidíme. Další zprávy za pár minut, bude tu 11. hodina.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Máme už 2 minuty po 11. hodině, tohle byla Big Field na rádiu MB. Jestli pak někdo ví, jaké je její pravé jméno, právě Big Field, a pokud to víte, tak to je za 2 bludišťáky, přátelé, za 3 možná, jo, tak pokud to víte, super. Pokud to nevíte, tak věřte, že její pravé jméno je Sunny Charlotte Carlson. Narodila se v Dánsku, nějaký čas žila v Africe a před hudební kariérou pracovala jako modelka. Jo, krásná byla a je, no. Do Itálie se dostala poměrně náhodou a tam jí objevili producenti Eurodance scény. Tak tohle byla Big Field na rádiu MB, teď zprávy.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB. To podstatné právě teď.
0: Hezký den. V Mladé Boleslavi na Celně začíná vznikat nový sběrný dvůr. Přinese výrazné zlepšení podmínek pro nakládání s odpady. Celkové náklady projektu dosahují přibližně 60 milionů korun bez DPH. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi u stadionu a 17. listopadu by se měla otevřít v sobotu odpoledne. Pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace, měla by tak být znovu otevřena pro dopravu třída.

0: Václava Klementa v celé délce.
1: Sportovní servis.
0: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy americké a Kanada. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop je naplánován na 21. hodinu. Tolik zprávy, pojďme za muzikou.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: I've been married long time ago. Where did

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy

0: wish we kept that line. That's like with the same crudo at dinner eating hamachi crudo. My brother Rook don't eat nothing but cheeseburgers. If you know, you know. Yeah, day ones.
1: Tak trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek už prý má jasno o základní sestavě pro úvodní utkání na mistrovství světa s Koreou. Hrát se bude zítra ve 4 hodiny ráno. Hlavní korejskou hvězdou je ofenzivní univerzál Son Heung-min. Trenér našeho soupeře je přesvědčený o tom, že jeho tým vyhraje. Duel se bude hrát na stadionu s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů. Na stadionu, který má kapacitu 50 tisíc diváků. Budeme držet palce, už dnes večer hraje Mexiko proti Jihoafrické republice. Začíná se v 21 hodin.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Tohle byla Lucie Bílá na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. Používání mobilu před spaním narušuje tvorbu melatoninu kvůli vyzařování modrého světla. Emoční scrollování navíc aktivuje mozek a vyplavuje dopamin. Odborníci doporučují odložit telefon 30 až 60 minut před ulehnutím, abyste předešli problémům s usínáním. No jo, ale mě se mozek aktivuje právě když si lehnu a bez mobilu. Jo, mě se aktivuje okamžitě, Luky, jakmile si lehnu, prostě. Je mi jedno, jestli tam je mobil nebo ne. Mně to začne všechno jako šrotovat v hlavě. Prostě začnu přemýšlet.
1: Já jsem si říkal, že jsi přes den úplně vyplej, no? No, tak on ti mozek zapíná až v noci.
0: No, jakmile si lehnu, no, tak právě bys měl vypnout. Já jsem se chtěl jako zeptat, jak to děláš, že si lehneš a spíš, ale ty jako taky do toho čumíš nějakou chvíli, ne?
1: No jasně, akor v poslední době, já jsem se naučil ty reelsy a tyhle ty shorty koukat a zjistíš najednou, že do toho čučíš třeba hodinu, hodinu a půl.
0: Ale úplný kraviny.
1: Úplný kraviny, samozřejmě, ale jak říkáš, když já se rozhodnu, že jdu spát, tak spím, jako ještě než dopadnu na polštář.
0: Tohle já obdivuju prostě, no.
1: To mám jako asi, já nevím, jestli je to, já jsem nad tím nikdy neuvažoval jako na nějakou výhodou, protože já jsem si myslel, že to tak má každý. Ale evidentně nemá. Evidentně jsou lidi, třeba i jako ty, kteří mají prostě problém usnout. Nevím, co to znamená. Okamžitě spím.
0: No, já vím, že třeba i tvůj mladší brácha to má podobné, že taky jako dlouho kouká do mobilu. Mm-hmm. Nebo potřebuje ten mobil k usnutí. Jakože bez toho to prostě nezvládne. Já jako...
1: Ale to má, to je sugerovaný v hlavě, samozřejmě, že by to zvládnu.
0: Já to ale zkouším. Já to zkouším, chvilku jako to vypadá, že usnu. A ne. A jsem zpět. Plé kráse. Jako všeobecně se doporučuje, že když už si něco musíme pustit, tak to má být audiokniha, podcast, nebo bílý šum, déšť, ambientní zvuky, klidně i nudná, nějaká přednáška, prostě na poslech něco. Ale zase, mě to nudný, když to je prostě nebaví, začne mě to štvát, začnu o tom přemýšlet, jak mě to štve a že bych si pustil něco jiného, začnu přemýšlet co. A jsem prostě zpátky, no.
1: Hele, já na spaní nebo před spaním si pouštím něco, co už dobře znám, nějaký seriál, na který jsem koukal tisíckrát, třeba Přátelé nebo Dva a půl chlapa, Meš.
0: Včera jsem měl Přátelé, no.
1: Ano, ano, tak my na to koukáme vlastně nonstop od té doby, co to vzniklo, bych řekl. Ale, jak říkám, něco, co znám, na co nemusíš, co tě nenutí, jakoby koukat na ten obraz. Prostě, jak říká, klidně ten obraz mám televizi, jasně, kde jasně. Si ten obraz vypnu a jenom to poslouchám, protože mě dřív mi to bylo úplně jedno, ale teď mi třeba při spánku vadí jako světlostí televize, ale dřív jsem se nedokázal představit, jakoby jít spát bez toho, jasně, aniž by hrála televize.
0: Já jsem si někdy teďka jako pustil i seriál, nebo prostě něco, co bylo zrovna v televizi a vlastně jelo to potom dál a najednou slyším ve 3 ráno, co to poslouchám za hrůzy, jo, prostě. A jestli ti to nějak do toho mozku jede, to aspoň trošičku, když spíš, tak se nedivím, že mám potom takový sny. A já teda mám zajímavý sny.
1: Hele, určitě, když máš ty lehčí cykly toho spánku, tak si myslím, že to určitě ten mozek vnímá a on to možná i jako tak nějak provazuje s těma snama. A občas se mě taky probudí jako dost zajímavý.
0: Asi tam budu muset dát nějaký erotický pořady, abych měl hezký sny aspoň. Když takové sny já prostě zásadně nemám.
1: Tak to nefunguje, kamaráde. Ne. Já jsem si to taky zkoušel kolikrát vyvolat a ne.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Už dopoledne nám na Mladoboleslavsku pořádně sprchlo. Čekejte nadále proměnlivou, spíše velkou oblačnost, během odpoledne přeháňky nebo bouřky 15 až 19 stupňů. Po ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů Celsia, bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Radio MB.

0: Captain Jack na rádiu MB. Je to tady, začíná fotbalové mistrovství světa a po 20 letech na něm nebudou chybět čeští fotbalisté. A jak se naši chystají, no chtěli jet na trénink, ale autobus české reprezentace téměř na hodinu zablokoval silnici v Zapopanu. Řidič si špatně najel a s velkým vozidlem uvízl v úzkém vjezdu. Kvůli tomu se vytvořila kolona. Hráči údajně museli dojít část cesty na trénink pěšky. No tak snad to odteď bude už jen dobrý.
1: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Mladoboleslavská Klaudianova nemocnice včera slavnostně převzala nová vozidla pro domácí péči. Jedná se o vozy Škoda Fabia. Tato auta pomohou poskytovat kvalitní a dostupnou péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Sportovní servis.
2: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam! Nechoď tam!
0: Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam!

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Pohodový čtvrtek. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Výsledek losu hodnotí kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
1: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a pojedem tam samozřejmě s pokorou a s tím, že prostě každý zápas se vrstě o to musíme poprat a jít prostě zápas od zápasu.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 14:00. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Hezký den, kostel svatého Jakuba v Mnichově Hradišti slaví kulaté výročí. 300 let od vysvěcení připomene slavnostní sobotní program. Součástí bude od 15 hodin představení publikace o historii místní farnosti a kostela. Dále pak také přednáška a v 18 hodin na faře koncert zvonků. Pokračujeme v Bolce. Středisko osobní hygieny v areálu domu s pečovatelskou službou na Radouči čeká kompletní rekonstrukce a modernizace, protože současné vybavení už neodpovídá dnešním standardům. V tomto týdnu bylo staveniště předáno zhotoviteli. Stavební práce mají být dokončeny do 10. srpna.
0: Sportovní servis.
2: Naši fotbalisté zápasem s Koreou vstoupí do mistrovství světa v Americe. Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu kouče Miroslava Koupka. Zítřejší utkání začne ve 4 ráno. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Oh,

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: Podstatné právě teď.
1: Hezký den. V Mladé Boleslavi na Celně začíná vznikat nový sběrný dvůr. Přinese výrazné zlepšení podmínek pro nakládání s odpady. Celkové náklady projektu dosahují přibližně 60 milionů korun bez DPH. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi u stadionu a 17. listopadu by se měla otevřít v sobotu odpoledne. Pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace, měla by tak být znovu otevřena pro dopravu třída Václava Klementa v celé délce.
0: Sportovní servis.
1: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy americké a Kanada. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop je naplánován na 21. hodinu. Tolik zprávy, pojďme za muzikou.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Message.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu.

0: Vyboleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: 14. hodina nám přinesla Love Message, taky Sandru, její Little Girl, no a jednoho Big Boy. To jsem, přátelé, já se 14. hodinou usedám do křesla tady v Rádiu MB. No a za mikrofonem s vámi zůstanu až do hodiny 16. Čtvrteční odpolední úlet právě odstartoval, no a my se dneska společně budeme věnovat samozřejmě muzice Korona, opět a Radeček, James nebo MGK, to je náš playlist následujících minut. No a my se kromě muziky dneska budeme bavit taky lehce o fotbale. No a o tom, jak se čeští fotbalisté pěkně uvedli. No, určitě jste o tom slyšeli, ale my se na to rozhodně podíváme ještě za malou chvilku. Teď už vás ale vítám u poslechu Rádia MB, no a jdeme do slíbené muziky. Mějte pohodový odpoledne a slíbený MGK jsou zde.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.
3: Tak sorry, že mám rád hory.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Po dlouhých 20 letech budeme fandit českému národnímu týmu na mistrovství světa v Kopané, tedy ve fotbale, který dneškem startuje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. No a Češi si svůj první mač dají už zítra ve 4 hodiny ráno. Kdo se chce koukat, bude si muset přivstat. O mnoho lepší to bude příští týden, kdy nás ve čtvrtek 18. června čeká zápas s Jihoafrickou republikou a ten odstartuje už v 18 hodin. No právě tomuto času se přizpůsobil řetězec Penny Market. No a ve čtvrtek 18. června mimořádně zkrátí otevírací dobu všech svých prodejen v Česku. Všechny obchody tedy zavřou už v 17 hodin a 30 minut. Společnost Penny Market se tak rozhodla kvůli večernímu zápasu české fotbalové reprezentace proti Jihoafrické republice na mistrovství světa, aby její zaměstnanci mohli fandit. No tak není to od nich hezký a já doufám nebo přeju vám, ať je váš zaměstnavatel stejně rozumnej a pokud máte třeba odpolední nebo musíte být zkrátka v práci, že dostanete taky volno a nebo minimálně příležitost v práci na fotbal mrknout. Podle mě by se měla celá republika zastavit vždy přesně v čas zápasu, sledovat a fandit. No tak klukům rozhodně budeme držet palce a teď už nás čeká další muzika. Před námi 15. hodina a já posílám spojení Prince Ital Joe, Marky Mark, dáme si Happy People. No a čekají nás taky ještě Vohnouti a legendární Svaz českých bohémů. Se s Rádiem MB užívejte čtvrtek.
1: Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Mladoboleslavská Klaudianova nemocnice včera slavnostně převzala nová vozidla pro domácí péči. Jedná se o vozy Škoda Fabia. Tato auta pomohou poskytovat kvalitní a dostupnou péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Sportovní servis.
2: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel,

0: No tak dnes mi od mého drahého kolegy Romana přišla zpráva, za 20 minut mě vyzvedni a vezmi mě někam na drink. No tak nevím, co se mu opět honí v hlavě, připomněl jsem mu, že má ještě povinnosti, že má ještě nějakou práci, ale přátelé, tady jasně vidíte, jak nás Roman táhne ke dnu. Už takhle brzy by lemtal. Já ho mohu vzít hned, jak dovysílá maximálně, tak někam na veřejnost a tam si společně něco upleteme, protože právě dneska je Mezinárodní den pletení na veřejnosti. Takže Romané, sebou jehlice, vlnu, no a v 17 hodin se sejdeme někde v parku na lavičce a něco si upleteme. Každopádně já už teď pro vás mám připravenou další muziku. Bebe Rexha, Daniel Aminati, taky Mark Voss, Dara Rollins, jejich Arabella, nebo Alanta Dante. Takže muziku posílám, no a jdu se podívat, kam se dá vyrazit na drink, teda totiž něco si upléct. Jdeme na to!
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Dnešním dnem startuje mistrovství světa ve fotbale, světový šampionát, což vy už víte z odpoledního úletu a je možný, že i některý ostatní média se o tom zmínili. Taky jsme si dneska řekli, že český tým se uvedl tím, že jejich autobus zablokoval ulici a způsobil dopravní kolaps. No a o českých reprezentantech se píše taky ještě v jedné věci. A sice co se týká národních dresů. Prestižní The Athletic totiž sestavil žebříček dresů 48 účastníků právě mistrovství světa. No a Česko, přátelé, obsadilo až 46. místo, tedy předposlední příčku. Jeden z recenzentů, Nick Miller, totiž označil červený dres za fádní a přitom Puma tvrdí, že vzdává hold legendárnímu týmu z Eura 1996. Mimochodem na prvním místě skončila Ghana s dresem inspirovaným tradiční tkanou látkou Kente. No, já jsem na ty národní dresy samozřejmě koukal, nepřijde mi to zase tak hrozný, ale co se týká právě fashion Čechů, tak o tom se mluví celkem pravidelně. Naposled na letních olympijských hrách, kdy naše závodníky zdobila nebo strojila firma Alpine Pro, no a tam se za mě ten outfit opravdu moc nepovedl a nebyl jsem sám, který úplně nepochopil zřejmě záměr designérů. No ale co považuji za úplně nejhorší, tak to byly před několika lety dresy české hokejové reprezentace, kde místo našeho národního znaku, na který jsme byli všichni vždycky pyšní, se na dresech objevil znak Scanie. Takovej ten Griffin, ten Orel, nebo co to mělo naznačovat. Tak to bylo opravdu nevkusný. Tam jsem se nad tím pozastavil i já a že já tedy rozhodně nejsem žádnej fashion guru, pokud se podíváte na to, jak já se oblíkám. Zhruba asi tak, co mi ráno přijde doma pod ruku. No ale každopádně věříme, že v dresech, který skončili na předposledním místě nějakých fashion pisálků, to celému světu natřeme. Takže budeme držet palce. No a teď už do další muziky. Rádio MB vám dělá společnost při čtvrtku 11. června. Pokračujeme.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Dance to Trance rozhodně patří do legendárních devadesátek. Tohleto německé duo se neodmyslitelně vrylo do spousty playlistů, no a ani v tom našem nechybí. Kamarádi, a tohle je muzika, která nás dovedla až k 16. hodině a dál už si tady budete notovat s Romanem. Máte štěstí, udržel jsem ho na úzdě, takže mezi 16. a 17. je tu s vámi. Važte si toho, protože dneska je nějaký rozdováděnej, no a já jdu na drink za něj. Mějte se tady skvěle, užívejte zbytek čtvrtečního dne, no a na rozloučenou ode mne ještě letí Purple Disco Machine pro všechny fajnový posluchače Rádia MB. Jsem rád, že jste s námi, jsem rád, že jste byli tady se mnou, no a budu rád, když se tady sejdeme zase zítra při pátku ve 14 hodin. Teď už se mějte skvěle a čau!
1: Rádio MB. Za

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den, kostel svatého Jakuba v Mnichově Hradišti slaví kulaté výročí. 300 let od vysvěcení připomene slavnostní sobotní program. Součástí bude od 15 hodin představení publikace o historii místní farnosti a kostela. Dále pak také přednáška a v 18 hodin na faře koncert zvonků. Pokračujeme v Bolce. Středisko osobní hygieny v areálu domu s pečovatelskou službou na Radouči čeká kompletní rekonstrukce a modernizace, protože současné vybavení už neodpovídá dnešním standardům. V tomto týdnu bylo staveniště předáno zhotoviteli. Stavební práce mají být dokončeny do 10. srpna.
0: Sportovní servis.
2: Naši fotbalisté zápasem s Koreou vstoupí do mistrovství světa v Americe. Národní tým se pokusí ve svém prvním duelu ve skupině A bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu kouče Miroslava Koupka. Zítřejší utkání začne ve 4 ráno. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: regionu.
1: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce je kdy se zpozdí, mám prostě všechno, čemu dřív jsem

ti, co s vlastním egem masturbujou. Sedím a zírám potupně do zdi a občas bejvám rozhozenej. Klidně ať smrťák kosou mi hrozí, nakonec nejsem ještě připravenej. Nebyl jsem hodnej a ani věrnej, trochu tý smůly život si hrál, soudit mě můžou.

0: Červený víno jsme si dali hezky pěkně takhle ve čtvrtek odpoledne. Jako proč ne? Jen si to udělejme hezký. Přátelé, už dnes večer startuje fotbalový šampionát, na který se tolik těšíme. Doufám teda, že i vy. Ze všeho nejdříve na sebe narazí domácí Mexiko a Jihoafrická republika. Tak pojďme tipovat, jak tento zápas dopadne. Já si myslím, že Mexiko vyhraje 3-1. No a zítra ráno si musíme přivstat, protože ve 4 půjdou do boje také naši a Češi vyzvou Jižní Koreu. V tomto zápase nejsme favoritem, ale já věřím, že bychom mohli překvapit a že bychom 3 body mohli získat. Můj tip je výhra 2-1. Co jsem tak ale koukal, Korejci si docela hodně věří, trenér je dokonce přesvědčený o tom, že jeho tým vyhraje, tak já doufám, že mu do toho hezky pěkně hodíme vidle. Pojďme opět na muziku Lady a Eli, za malou chvíli Erotic.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezké odpoledne, sledovali jste letošní Survivor. Já si musím přiznat, že jsem viděl každý díl. Hezky pěkně jsem to žral. No a vyhrál Oťas, tak u nás doma přítelkyně přála právě Oťasovi, já teda spíše Kristýně, a kamarád mi psal, že to přál zase Lukymu. Takže je to jasný, každé z té poslední trojky měl své fanoušky. Já si prostě přál, aby to poprvé v historii vyhrála žena. Nevyšlo to, no tak uvidíme, jestli třeba příště. No a Oskarovi můžeme závidět, vyhrál 2,5 milionu korun, a aby toho nebylo málo, tak k tomu také auto. Se někdo má, ale vy se taky máte, pro vás je další skvělá muzika. Pohodové odpoledne.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude.
3: Radio MB.

0: Poledne hudba z 90. dneska nevládne jen ze setrvačnosti. Ona se aktivně znovu zrodila v moderním zvuku a často ji poslouchají lidi, kteří se narodili dávno po roce 2000. Pokud mezi ně patříte, tak ahoj, jste tady dobře. Těch důvodů, proč 90. prostě nestárnou, je hned několik. Mají silný, snadno rozpoznatelný zvuk, dají se dobře remixovat a recyklovat a to se děje ve velkém. Sociální sítě je neustále vrací do hry a hlavně působí autentičněji než část moderní produkce. Tady je další devadesátka.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. V Mladé Boleslavi na Celně začíná vznikat nový sběrný dvůr. Přinese výrazné zlepšení podmínek pro nakládání s odpady. Celkové náklady projektu dosahují přibližně 60 milionů korun bez DPH. Uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi u stadionu a 17. listopadu by se měla otevřít v sobotu odpoledne. Pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace, měla by tak být znovu otevřena pro dopravu třída Václava Klementa v celé délce.
0: Sportovní servis.
2: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne dnes fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy americké a Kanada. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop je naplánován na 21. hodinu. Tolik zprávy, pojďme za muzikou.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: krásné čtvrteční odpoledne z Rádia MB. Je 11. června, den, kdy si můžete s klidným svědomím říct, už je skoro víkend, a pak zjistit, že není. Ale pozor, tenhle den má rozhodně co nabídnout. Dnes slavíme třeba Mezinárodní den hraní si, takže jestli vás šéf přistihne, jak si v práci skládáte papírovou vlaštovku nebo hrajete karty, jste vlastně kulturně angažovaní. A kdybyste měli pocit, že váš den nestojí za nic, připomeňte si rok 2002, kdy se jeden asteroid minul se Zemí jen tak. Takže gratulujeme, pořád tu jsme a to je dokonce úspěch, tak si dejte nohy na stůl, nebo radši ne, jestli jste v práci, no a pojďme si zpříjemnit odpoledne tou nejlepší muzikou od 90. let. Tady je Rádio MB.
1: Rádio MB. Rádio MB. Ur-

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Pěkné odpoledne z Rádia MB vám přeji, co se dnes řeší ve světě, samé zásadní věci, třeba čas. Konkrétně ten moment, kdy se podíváte na hodiny, je 14.03, mrknete znovu a je 16.47. Nikdo neví, co se mezi tím stalo. Podezření padá na čtvrtek. Vědci taky přišli s tím, že lidský mozek je nejvýkonnější ráno. A to je skvělá zpráva. Teď už jen zjistit, proč většina z nás ráno funguje jako stará kalkulačka na solární pohon. Tak další bizarní věci pro vás budu mít při čtvrtku už za malou chvíli. Přeji vám krásné pozdní odpoledne.
1: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Pěkné odpoledne z Domu kultury vám přeji. Dneska se ve světě řeší věci, u kterých si říkáte, tohle už si někdo fakt vymyslel. Představte si, existují třeba lidi, kteří si kupují luxusní kostky ledu. Je to tak, led v pytlíku, ale ne jen tak lede, jaký je to designový led. Takže až si večer dáte pití, pamatujte, bez správného ledu jste vlastně amatér. Další hit? Lidi si platí za to, že můžou být chvíli offline. Ano, zaplatíte, odevzdáte telefon a sedíte. Tomu jsme dřív říkali návštěva u babičky. No, já zítra za vámi taky přijdu na návštěvu zase po 17. hodině. Do té doby se mějte moc krásně a užívejte zbytku dnešního dne.
1: Radio MB. Určujeme rytmus.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. Mladoboleslavská Klaudianova nemocnice včera slavnostně převzala nová vozidla pro domácí péči. Jedná se o vozy Škoda Fabia. Tato auta pomohou poskytovat kvalitní a dostupnou péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
0: Sportovní servis.
2: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Pohodový čtvrtek. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Výsledek losu hodnotí kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
1: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a pojedeme tam samozřejmě s pokorou a s tím, že prostě každý zápas se vrstě o to musíme poprat a jít prostě zápas od zápasu.
2: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Hi! This is Captain.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Alkamontní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Hello time boy, this is your operator. Get ready for mission return to paradise.

0: down. Welcome to paradise.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

vám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii. Radio MB.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

Rádio MB. Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali se

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Určuj.

signál? My jsme všude. Rádio MB. Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.